0: Někoci pojedu přes Sjatki, snadž tež do Błótu, snadž tež do Burkowu a dadža se tam błótowske baje, błótowsku baju nuc lubić. Ton króć je hez vo Mission Impossible a vone Mission počal je so na vesne džil Burkowu, Mission. A što je so netko za tem poprom koła vočo a dže? Stefan Cuška-Malink.
1: So přinže jeden industrielny do Błótu a chcete błóta kupić a zrunać a na město błóto jednu wulku fabriku natwarić, když může on svoje vice produkować. To so wieso tym wobydlerem nelubi, to oni nemůže akceptować a tu już so oni wobaraja a pytaja se při tym tež pomoc od bajowych postawu, kajż na przykład od hačacao krala, od wódno muža a w osobie w fokusu stje tam ta holca, wanka a przypodla so tešiše utvorje na Luboštinska stavizna a kak to šitko wójnže, to môže čeby ve wódach k sviatkam si wobladać.
0: Prajrečnik Sapskoludoansambla Stefan Cuška-Malink. Dženca, jutce a ponželu stajne večer je na 20 hodinach ve Burkuach.

0: Wažne słowa.
1: Tute słyšiće dźensa wot Antoniusa Kretschmarja z Dubrenka.
2: Sudny, to hakle wječor pytnješ, kelko si poprav mjelčał. Nic, to kež neby ničał powedanju było, ale to kež nie je tema snano prawe město najšła. Přitom je při posłuchanje nešto druhe, hač jenoš čakać, to niž sam zaso nerečiš. Treba čas, kečbnošć a drude tej svolniwošć so přetonič dać. Stara mistička praji, štuž opravdže při posłucha, rozumi viace, hač jenoš vuprajene svoa. Snano nie je to dženca samo zrozumliwe, ale čim važniše. Rozmu nic nedom hodnočić, ale najprede raz přiuzać, štož tu je. Přetož wiele, štož ludzi zabiera, nie pokazuje so we wulkich svoach, ale za čichim. A snano so runje tam nešto započina, štož nam mjeso butuje. Jeli budže nichtu opravdže słyšane, a nichtu opravdže připosłucha.
1: Praj Antonius Kretschmar z Dubrenka na dołku a zamówitos czy kuloskie wosady. Cztery mięczyny do siedmiche.

Někotři zalizu pak sjatki na běhu abo čornu bód, když nam nišojn, co budeš jine například rade podača, abo vy vulečiče si na butru horu možnosću, šak je tu pola nas ve Łužiskich horach woprodže. Ja cač doš a zastruze, či startuvach už no rano zaje na kolesu orsku turu, dohle abo dohatu vokovo hučine je jara rene, ale tež ve manjuje a tranjach a delnim vujezdže, a štojšce dale jedže potom k Berwoudskemu jezori napřikvat a tam je nekoho verči také 22 kilometrov vokovo Berwoudsko jezora potekim. Vele vesela vam šitkim začeš tež mače predslušt 7 hodin 17.

Lube dźěći, dobre ranje. Nětko mały quiz. Wo kotre město so jedna? Tam je so 1912 domowina założiła. Znate wunamaka komputera Konrad Cuze je tutem městče wotrost. A tež zwierjens, kupansku halu a rot tam maja. Prawie. Dundak je so do města Wojerecy podał. Kotre zajímavé serbske figury je ve Łužiskim centru nadešo a štočini poprawom serbska motivatorka tam. To zoniče dženca rano na podživečich.

Lube dźěći, doboranje, dundakšno, na was čaka a kiwa takle zdaloka. Napođujećeš von was jo powita sobuza do Łužisko města do Wojerec. Preč raz, zčežno wy, prynju truskalcu, si doby tykli a minutajku ze swójskej zarodki. Čera sme dostali foto do redakcie. Na nim widzeć, červená truskalca v kunku, kiž sorenie svunčsku, vyšči. Foto je nám Franciska Včelichova z Hoku svala přes WhatsApp, Lube Čaksata, a dajče si vezet ešte dalše truskalce potom dere zesvodzeć. A kada pola vás názoro, že netko takle vupada? Rád lubi nám fotopostčelče najlepe s pomocou chatovej funkcie na našej app MDR Serbia.

Měšćanske zawody w Zorecu dźěłaja nětko tukwilu z wulkim čišćom na tym te 18 kežu, te 18 twarenju, zaso k syči přizamknyć po tragiskim sypnenju domu na von Moltke droze w Zorecu. Cioch fazach ma so dole nětko stać, prynie ma so najprve raz 9 twarenju paralelnie přizamknyć, a potom pokročuja z tamnymi. Twarske naprawy tež nětko kunc tydźenja dale przewedu, zoby pomožnosći burzy tam zaso znajmniejsza, štož to nastupa normalne žiwenje, začanć mu.

0: Tož sejdźe je swójba za snědanskim blidom, rejnjero mađe snědá, potom je, kaj snědko napřikład, napođuječeš a to čaka na was.
1: Dobre ranje, Hanna.
2: Dobre ranje.
1: Nie to rejnje, zo mamy iżo za so dołuj kunst tydźenja, a tajke čope vero. Najde čo by na přeco trać mu.
2: Štú si to nepripšal. Ale vyšte što? Som ráno zvyšila, co ani jedne poriadne kotke kolue viac v kamore nimam. To dje by bozo za co raz z mačehu do Vojarec nakupovačiť.
1: Vojarec sú super adresa. Tež vy si tam rádi ju nu dojedžeče, še dundaky povedali.
3: Najvúši šo kupač.
4: Nakupovač straste?
3: Druhde do zvěrenca?
5: A nekotre škuli z vás?
2: Samo ište viace vy. Vo měšče na ranice Vestakske a Braniborske.
3: Přes Vojorice běží čorne halštru.
6: Tu je se domovina založila.
7: Te pučniki má serbský převožk.
8: Pola zakoda ste vítajče k nám.
1: Přetač, so z Hanu na shopping krutkých kolorů do Vojorec podamoj, mamo jako prynje ište nekotre zajímavé fakty z výzku s Vojorecami.
2: Pisana aviasova, kajš, žana druha.
1: Je Vojeruska národna drasta. Šedny dzień ju lidma išče žony noša, ale Vojeruska drasta znaje nekak 60 šelakých variantov. Suknia a fala sahati hačke kolenam, rubiška sú pisane a holce noša bivu haubu z rianeje špice. Fale sú napríklad zelené a červené a družky majú na uve vinčky z písaných kvitkov a parličkov. Při návožkách, cirkvinských, svojbných a vesných svedeniach sú holce a žony národnú drastu z drastša.
2: Vojerece, miesto pri vodže.
1: Mieno Vojerece rieka sydlišo pri vodže a to so dženca išče hodži. Přes Vojerece bieži mienujce čorne halštru a koho vokovo je veľe rebiu a ryčku. Nimo toho sú Vojerece rotak v užiske jezorinie. Je než nekotre kilometre zdálené je krabatu o mn čornom komcu. Ve vojeruskim regionie sú tiež bajové postavy, vodnički, vodný muž a druhé jara znate a voblubované.
2: Sú samo tak voblubované, že ste a tiež v Fužinským centru a serbsteriča, kak to klinči, slyšiče po hudžbě holasku.